Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.